0: tvoje všetko. Máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: A víte, on nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Odpůrci Jaroslavu Prusu.

0: poco brer, abis nemo selsa volat. Od epsalaiste Christinse, tuto fotografii, je to váš podpis. Výborně, račte dovolit. A poslalaiste mi percer tuto listino datum, 1836. Je to prave?
1: Je!
0: Ale je to psano inkoustem alizarinovým. Co to znamená?